0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz. Pamatujete si?
1: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
2: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
1: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
2: 12. září, Johan V. Třebíblice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
3: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: zpátky do školy s pořádnou výhrou.
1: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
0: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
2: tisku.levně.cz. Náplně hned.
3: Pamatujete si?
2: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
4: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
2: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
5: 12. září, Johan V. Třebíblice.
2: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

program 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
3: tisku.cz. Náplně hned.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Hit Radio 90. 90.

0: Před sedmou na Hitrádiu 90 trip hop obalený do tanečního hávu. To jsou Olive, 5 minut před sedmou, zdraví vás Vláďa Řepka a těším se, že dneska budeme spolu a slibuju, že 90 jsou za chvilku zpátky.
1: 90 non-stop. Hitrádio 90. Doprava.
2: Dobré ráno, přeje Tereza Musilová. Nehodu hlásí dálnice D7, je na 58. kilometru ve směru na Chomutov. Projedete bez většího zdržení. Zdržíte se ale, pokud jedete po D1 a jste před Brnem. Na 195. kilometru ve směru na Vyškov. Omezení je kolona po nehodě 2 nákladňáků. A k nehodě došlo i na příjezdu do Havířova ve směru od Karviné na kruháči s hlavní třídou. Tam jsou v sobě 2 osobní auta. Počítejte s nárazovým zdržením. Šťastnou cestu.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
7: Ahoj, my jsme Hanka
8: a Marek
7: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
8: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
7: protože pro vás máme
8: marmelády bez cukru, jahoda,
7: malina,
8: mrnka,
7: švestka
8: nebo mango.
7: Ochutnejte si bez cukru,
8: bez chemie
7: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
9: Marmelády s příběhem.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
12: Attention!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
12: Yes!
13: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
14: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
15: Klikni!
16: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
15: tak Mironet! Klikni dvakrát!
17: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
1: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: počasí.
1: Pátek bude horký, větrný a čekejme bouřky hlavně na západě Moravy. Nejvyšší teploty 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26 a na horách kolem 23 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Tak jsem šel dneska do rádia s hlavou v oblacích a koukal a hledal ho, abych vám mohl říct, jak je zatmění měsíce úžasné. No, nemusím asi říkat, že jo, jak jsem dopadl. Ale koukám tady na fotky a vypadá moc hezky, úžasný. My jsme Hit Radio 90, je 7 hodin, hrajeme nejvíc 90 v českém éteru, tak nebudem zdržovat, jedeme, tady je Dario G.
0: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Dobré ráno, s Hitrádiem 90 je 7 hodin 9 minut. Ladí vás Goo Goo Dolls, já se jmenuji Vláďa Řepka. Jestli jste si stejně jako já říkali, že se na to zatmění měsíce půjdete ještě jednou pořádně podívat, tak vás zklamu. Ono už je tak trošičku po všem. A to byl možná i důvod, proč jsem ho po cestě do rádia neviděl. Měsíc zapadl pod obzor krátce po 6 ráno. Ale je tu šance, že další zatmění u nás uvidíme. Na Silvestra roku 2028. Když vydržíte, za chvilinku Billy Joel nebo Bryan Adams na Hitrádiu 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
5: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
6: tak Mironet!
8: Klikni dvakrát.
9: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
10: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt!
9: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
11: Když život prudce zastaví.
12: Zase jsem ji našel v tramvaji.
13: A vy jste všichni rodina?
12: To nejsme.
11: Vždy je dobré mít se koho chytit.
12: Lidi jsou dobří, ono musí dostat příležitost.
11: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
14: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
15: Extreme Sale v online shop CZ.
16: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
15: www.onlineshop.cz.
17: 90 jsou zpátky.
18: Hit Radio 90. 90.

0: Hrajeme 90ky non-stop, jinak tomu nebude ani chvilku před 7:30. Já jsem Vláďa Řepka. Tohle jsou Black Box a za chvilku je vystřídají Words Apart. Pěkné ráno s Hit Rádiem 90ka. Vzpomínám si, je skoro konec 90ek, já jedu v autě a v rádiu běží... Let's go, girls. A mě padá brada a já chci vědět, komu patří tenhle ten úžasný hlas. No a jasný, žádný Shazam v mobilu tenkrát nebyl, on vlastně ještě nebyly pořádně ani mobily, tak jsem musel počkat, až nám pan moderátor prozradí, že tohleto je Shania Twain. Tak utíkám do suprafonu a kupuju si celý tohle její CDčko a je mi jasný, že Shania je a bude hvězda. Třeba když ji slyším v kině u filmu Nothing Hill. No a pak, když jsem na MTV poprvé viděl tenhle ten klip, kde je Shania v poušti, v tom legendárním leopardním oberálku, tak byla moje láska k ní spečetěná na celý život. Možná i proto, že jsem věděl, že máme oba stejný vkus. Oběma se nám líbí pěkný chlapy. Dneska Shania slaví 61. narozeniny. Tak Shanajo, všechno nejlepší od Hit Rádia 90.
1: 90. Hit Rádio 90.

0: Hit Radio 90, 7.40, Jan Sahara Hedl a Bára Baziková, která zažívá a právem konečně snad šťastné období a může za to Helena. Režisérka Helena Třeštíková, která s ní 26 let točila dokument. Není to, jestli si představujete nějaký oslavný medailonek o zpívání, ale opravdu upřímná osobní zpověď Báry. Tam mluví třeba o depresích, o samotě, uprostřed té obří slávy, dojde i na její pády a vztahy. Ve Varech už sklidila za tenhle ten film jak Helena, tak Bára veliké ovace, dokonce dostali diváckou cenu a jestli ho chcete vidět, tak 17. září půjde film do kin. Blondie, Hanson za chvíli půjdou na Hit Radio 90.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
5: Náplně hned.
6: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
7: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
8: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Dobré ráno, zítra Rádiem 90. 6 minut před osmou. Já jsem Vladě Řepka, 90. jsou za chvilku zpátky. Podíváme se třeba na to, jak to bude po prázdninách s cestováním. Dojde k posílení spojů? I to si řekneme v našem přehledu. A jak to aktuálně vypadá na silnicích? Tak to ví Tereza. Doprava.
1: Krásné ráno přeje Tereza Musilová. Kolem 15 minut naberete na příjezdu do Brna po D1. Silný provoz je mezi 178. a 190. kilometrem. Nehoda je pořád na dálnici D7. Stala se na 58. kilometru ve směru na Chomutov. Tudy projedete bez většího zdržení. A skončíme v Praze. Tam je bouračka v Černokostelecké ulici na křižovatce se Sazečskou ve směru do centra.

0: auta.
1: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
2: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
5: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elite.cz.
9: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
10: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
11: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
10: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
12: Jirská kletba.
10: Tak přijďte.
13: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
14: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: Tak už můžu?
16: Točíme.
15: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
16: No co asi děláte, ne?
15: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
16: A dál?
15: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
16: A kde vás najdou?
15: Jako adresu?
16: Webovky.
15: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
16: Máme.
15: Hele, radši to vem znova.
17: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
5: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
18: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
19: Řešení je úvěr od Acema.
18: Ale já potřebuju půjčit hodně.
19: Řešení je Acema.
18: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
19: Řešení je Acema.
18: A co když potřebuju 20 milionů?
19: Řešení je Acema.
18: A 30?
19: Acema.
18: A 40?
19: Acema.
18: A 50?
19: Acema. Jde to i bez banky.
18: Hele, nezaseko ses?
19: Ne.
3: On air, online, v dabu i v aplikaci Radia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
20: Dobré ráno, přinášíme aktuální souhrn zpráv. Vláda chce zakotvit českou korunu a hotovost v ústavě. Dostatečnou ústavní většinu ale kabinet nemá a připouští, že její hledání ve sněmovně bude obtížné. K přijetí eura se Česko navíc zavázalo vstupem do Unie. České dráhy v závěru letních prázdnin posílí železniční dopravu. Na vybraných spojích přidají stovky míst navíc, hlavně pak na linkách z Moravy do Prahy. Od září se pak do provozu vrátí některé školní spoje. Restauracím v Česku letos v červenci meziročně vzrostly tržby o 5%. Vyplývá to z údajů platebního systému Dotykačka. Červencové tržby i návštěvnost ovlivňovalo hlavně počasí. Americký prezident Donald Trump přejmenoval Ontárijské jezero na Americké jezero. Se změnou názvu jezera na hranici s Kanadou přišel v době vyhrocující se obchodní války se sousední zemí. Kanada bude změnu názvu ignorovat. České volejbalistky uzavřely základní skupinu B na mistrovství Evropy v Brně výhrou nad Bulharskem. To porazili 3-0 a skupinu zakončili se 4 vítězstvími z 5 zápasů a 12 body.
0: Děkujeme do newsroomu a jdeme na počasí. Pátek bude horký, větrný, čekejme bouřky, hlavně na západě Moravy. Nejvyšší teploty 28 až 32, na západě Čech kolem 26 a na horách kolem 23 stupňů.
12: Hrajeme vám 90ky non-stop.
0: Je 8 hodin přesně, na Hitrádiu 90 vás při pátku zdraví Vláďa Řepka. Pěkné ráno vám přeju. Do Prahy dorazila nejdražší a nejvzácnější poštovní známka světa. Britská Guyana Magenta. Velká 3 cm, ale cena přesahuje 250 milionů korun. Ráno jsem se díval na fotky a upřímně teda, vypadá jak přestřižený plátek lunchmeatu. Dobrou chuť, jestli snídáte. Hraju vám k tomu New Radicals.
12: Vláďa Řepka. Hit Radio 90.

0: Elton John a RuPaul v programu Hit Radio 90 v 8.12. Přejeme vám dobré ráno a připijím nám na zdraví. Nejsem propagátorem pití alkoholu, ale vždycky si vzpomenu na naši legendární olympioničku Danu Zátopkovou, která se dožila krásných 97 let a den s oblibou začínala tak, že si dala jednu malou stopečku poctivý slivovice. A mám aktuální zprávy přímo z moravských sadů. Švestky se urodily parádně a v sadech už hlásí, pálit se bude. Hrát nejvíc devadesátek v českém éteru taky, Vánastovky, Vlkodlak, za chvilku na Hitrádiu 90.
1: Randíte?
2: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
2: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
2: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
2: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
2: Elite Date, seznamka pro vztah.
1: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
2: elitedate.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
8: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveřehořovice.cz.
11: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
12: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
12: A 30?
13: Acema.
12: A 40?
13: Acema.
12: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
12: Hele, nezaseko ses?
13: Ne.
14: 90 jsou zpátky.
15: Hit Radio 90. 90.

0: Radio 90.
1: Hrajeme vám 90.
2: Non-stop.
3: A pod sem, holko, postříhám ti vlasy.

0: Radio 90 v 8.26, Vanastovky a Vlkodlak. Jo, i takhle nějak zněl rok 97. S vámi Vláďa Řepka, krásné ráno vám přeju. Jestli si v restauraci rádi vymýšlíte speciální přání, Tomasu mi propečte, ale zas ne moc, a těm bramborami prosím vás dejte fazolky, anebo ty brambory vůbec nedávejte, tak pak si raději kontrolujte účtenky. Jedna slečna v Itálii si chtěla jen nechat víc propéct vajíčka. A když si pak přes Google překladač přečetla poznámku na účtence Brucialeo a sputaci dentro, zjistila, že číšník kuchaři vzkázal do kuchyně: připalí ty vajíčka, naplivejí do nich. Číšník i kuchař letěli na hodinu. A když si děláte poznámky, tak si je pak aspoň vymažte, ne? Dál hrajeme 90 non-stop, Heavy D a The Boys teď.
1: Hit Radio 90. 90. Hrajeme vám 90 non-stop.

0: My jsme Hit Radio 90 v 8.37, hrajeme R.E.M. Krásné ráno. Stalo se jenom párkrát v historii, že by zpěvák Michael Stipe půjčil někomu mikrofon. A k mikrofon se nepůjčuje, že jo? A tohleto je právě ta výjimka. Hlavní vokál kompletně naspíval baskytarista Mike Mills. Stipe tam zpívá jenom doprovodní vokály. Devadesátky jsou za chvilku zpátky, Fatboy Slim, Take That, anebo Disco Disco bude.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
3: Skočte si pro Madeta jihočeské trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 9,90 pouze v pátek a Monte 4x55 gramů za 21,90.
2: Bila, to dobré začíná u nás.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
5: Vítejte v divadle Palace. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
6: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
7: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palace na Václavském náměstí
6: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
7: Irská kletba.
6: Tak přijďte.
2: Palace. Divadlo, které hraje komedie.
8: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio devadesátka. Right about now. The Funk Soul Brother. Check it out now.

0: Ticho léčí, Enjoy the Silence na Hit Radio 90 před 9 uzdravuje. S vámi 7 minut před 9 hodinou Vláďa Řepka. Pokračujeme za moment, koukneme se nahoru i dolů, jak bude a jak to jezdí. A to ví Tereza. Ahoj.
1: Doprava.
2: Hezké dopoledne přeje Tereza Musilová. D8 je ve směru na Prahu zavřená. Na 38. kilometru za sjezdem na Litoměřice došlo k požáru. Policisté auta odklánějí na kilometru 45 exitem Lukavec. Na cestě do Prahy se zdržíte i po silnici 1/7. Na vině jsou práce na vozovce u exitu Ruzině. A silný provoz je taky na silnici 16 před Novou Vsí. Kolona od Mělníka je na čtvrt hodiny. A stále se zdržíte na cestě do Brna po D1. Kamiony poprvé zastavují na 168. kilometru za Domašovem. Na 185. u Popůvek pak přibrzdují i osobní auta v levém pruhu. A na 193. kilometru ve směru na Vyškov je pak nehoda, zdržení tak bude narůstat.
0: Děkujeme a já ještě přidávám Prahu. V Bubenečském tunelu ve směru na Troju stojí odstavené osobní vozidlo, tak dávejte pozor.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé. V sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
6: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září.

0: Ufland.
1: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
2: Klikni!
3: Mironet! Nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G. Nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupi! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
5: Jedině v outletu Pop Airport.
4: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
5: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
4: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
5: Více na pop.cz.
6: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
7: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
6: Těšíme se na vás.
8: 30 let tančícího domu.
9: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
8: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
9: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
8: Více informací na stránkách www.td30.cz.
10: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
13: No jistě.
12: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
13: No jistě.
12: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
13: No jistě.
12: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
14: Počasí.
15: Pátek bude horký, větrný, čekejme bouřky, hlavně na západě Moravy. Nejvyšší teploty až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26, na horách kolem 23 stupňů.
14: Hrajeme vám 90ky non-stop.
15: S vámi je Hit Radio 90, Vláďa Řepka vám přeje pěkný pátek. Hodiny ukazujou za 2 minuty 9. Pamatujete si hlášku Hasta la vista baby? Je to neuvěřitelných 35 let, co měl premiéru Terminator 2 Den zúčtování. A u příležitosti výročí se nám zase vrací do kin. A nám teď Labuš na Hit Radio 90.
14: Vláďa Řepka. Hit Radio.

0: Tak na ně jsem se opravdu těšil, Mňága a Žďor. Nejlíp jim bylo na Hitrádiu 90 v 9.09. Díky, že nás ladíte na webu i v dabu. Já si bez Mňágy nějak vůbec nedokážu představit léto. Dneska je můžeme slyšet třeba v Háji ve Slezsku, zítra mají dokonce dvoják, v Horní Suché jsou odpoledne a v Úvalně u Krnova večer. A Mňága, to je důkazem, co potvrzují i současná aktuální čísla, že Česko zažívá festivalový boom. Podle čerstvých čísel u nás přibyla víc než 100 nových hudebních akcí. A nejvíc rostou právě ty menší, pohodový regionální festivaly. Tak i tam vás zdravíme. Budou Coolio nebo Chantal Kreviacuk za chvilku na Hitrádiu 90.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
6: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
7: Trubky troubí, vstávat se má.
8: Jenže my máme postel z Rošty.cz a zde se fakt nevstává.
7: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit mín starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
10: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Na Hit Radio 90 Erasure a Star hrajeme vám nejvíc 90 v českém éteru 9.24. Příjemný dopoledne vám přeje Vláďa Řepka. Často mě zarazí, když se podívám, co nosí naše mládež na sobě, ale prosím vás, neberte to vůbec tak, jako by k vám promlouval teď nějaký zapšklej dědek. Vždy tím to přejme, jenom říkám, že mi to hlava nebere. A oni to vysvětlili modní experti. Návrháři totiž dneska schválně vymýšlejí ty největší šílenosti jenom proto, aby lidi na internetu naštvali. A platí pravidlo, čím víc to bizarněji vypadá, tím se to lépe prodává. Zlatý devadesátky, kde měli šílený outfity, alespoň styl a duši. Sandra by o tom mohla něco vyprávět. Ale zaspívá. Pěkný pátek.
1: Hit Radio 90. 90.

0: Radiohead na Hitrádiu 90 v 9.35. Za chvilku je vystřídají Buty, kteří jsou neuvěřitelní. A já tomu vlastně pořád nemůžu nějak uvěřit, že letos slaví 40. Nad stádem koní, nebo Mám jednu ruku dlouhou, František, to jsou pecky, který zlidověli. Tak si jednu za chvilku dáme. Já se jmenuji Vláďa Řepka, budu se těšit v pondělí a Buty, František, za chvilku na Hitrádiu 90.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hitrádio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hitrádio 90.
2: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
5: tisku.cz. Náplně hned.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC. Oh.
7: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh. Oh.
1: 90 jsou zpátky. Hitrádio 90.

0: Vytvořeno s použitím AI.
1: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Ahoj, my jsme Hanka
5: a Marek
4: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
5: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
4: protože pro vás máme
5: marmelády bez cukru, jahoda,
4: malina,
5: mrnka,
4: švestka
5: nebo mango.
4: Ochutnejte si bez cukru,
5: bez chemie
4: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
6: Marmelády s příběhem.
7: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
8: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
7: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: Když život prudce zastaví.
12: Zase jsem ji našel v tramvaji.
13: A vy jste všichni rodina?
12: To nejsme.
11: Vždy je dobré mít se koho chytit.
12: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
11: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
14: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
15: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. Aquapalace Praha. Léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
16: Hrajeme vám 90ky non-stop.
17: 10. hodina je na spadnutí. Zývá ten, kdo si ráno dneska přivstal na zatmění měsíce, aby pak zkonstatoval, že to zas taková paráda jako nebyla. Teďka už si dáme od zatmění na chvíli pokoj, jo? Já jsem Markéta Rachmanová, posloucháte Hit Radio 90 a přeju vám krásný pátek.
18: Markéta Rachmanová.
19: Hit Radio 90.

0: Nejvíc devadesátkových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hit Rádiu 90.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí Smíchov.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yeso!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
6: To jakoby dojímá.
5: A hvězdná porota.
7: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
5: Superstar. Od 2. září na Nově.
8: Randíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
12: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
13: Vítejte v divadle Palace. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
14: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
15: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palace na Václavském náměstí
14: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
15: Jirská kletba.
14: Tak přijďte.
16: Palace, divadlo, které hraje komedie.
17: Tak už můžu?
18: Točíme.
17: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
18: No co asi děláte, ne?
17: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
18: A dál?
17: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
18: A kde vás najdou?
17: Jako adresu?
18: Webovky.
17: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
18: Máme.
17: Hele, radši to vem znova.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
20: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
0: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90.

Viděla jsem spousty videí z koncertu OMD před pár dny v Praze v Holešovicích a překvapilo mě, v jaký je ten zpěvák pořád kondici a taky v pěvecký formě. A taky to, že vlastně nepokoušeli se vůbec o nějaký umělecký aranže těch hitů a lidi to prostě mohli zpívat společně s OMD přesně tak, jak to znají. A samozřejmě, že nechyběl ani tenhle ten hit, teď na Hit Rádiu 90, OMD.

0: Možná dneska místo plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
2: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
5: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
4: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
6: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

0: Rádio 90.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec.

0: teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
1: Je, schořela mi kulma.
2: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
3: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
7: Vyslev se na to, Franto!
8: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
9: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
10: Pikle? Ale ne, pikl! Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně!
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
11: tak Mironet. Klikni dvakrát.
13: Březová.
14: Kdy je učitel za hvězdu?
15: Když vezme děti na Březovou.
13: Březová.
14: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
15: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
13: Březová.
14: resortbřezova.cz.
16: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
17: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámku i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
18: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
19: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Hrajeme vám 90ky non-stop.
7: Páteční dopoledne, počasí bude o víkendu všelijaké, ale na houby tomu pořád něco chybí. Tak asi je zbytečný se vystavovat tomu pocitu, kdy vycházíte z lesa s prázdným košíkem. A samozřejmě, že zrovna potkáte davy lidí. Přejících, víme. Markéta Rachmanová s vámi, hezký den.
5: Hit Radio 90ka a Markéta Rachmanová.

0: nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito. A když vaše srdce bije v rytmu salsy.
4: Yeso!
3: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
4: Yeso!
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak iTong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTong. iTong. Domov na prvním místě.
6: Když život prudce zastaví.
7: Zase jsem jí našel v tramvaji.
8: A vy jste všichni rodina?
7: To nejsme.
6: Vždy je dobré mít se koho chytit.
7: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
6: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
9: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
10: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
12: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

Úplně původně to byly Beatles, v tomhle podání čistokrevná výzva k tanci, party a flirtování. Takže v pátek před tím posledním prázdninovým víkendem je to v podstatě taková hecovačka. Pojď ještě něco urvat, než začne ta škola a na letní lásky nebudeš mít čas. Pokračujeme s Lucí, Hit Radio 90.

0: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100.
1: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
2: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
1: Potřebujete auto na výlet?
2: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
1: Nebo chcete styl na každý den?
2: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 Kč měsíčně.
1: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
2: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
3: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
4: Jedině v outletu Pop Airport.
3: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
4: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
3: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
4: Více na pop.cz.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Rádio 90. 90.
1: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce,

0: Zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
1: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
2: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
1: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na tisku.cz.
3: Náplně hned.
4: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
6: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
7: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletná.cz.
8: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
9: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídani.
10: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
11: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí!
13: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
15: firma na zážitky
13: CZ.
16: Hrajeme vám 90ky nonstop.
17: Pěkné poledne. Před námi úplně poslední prázdninový víkend. Všechny resty, co jsme nestihli, budeme možná dohánět. Já jsem si teda na léto naložila docela dost a když se koukám na to, co reálně jsem zvládla z takových těch rodinných povinností, tak prostě čekám, že přijde déšť a aspoň přerovnám ty skříně. Jsem Markéta Rachmanová. Jedeme hrát, ať má ten pátek spát. Hezký den.
16: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
2: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel.cz.
4: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
5: Třikrát zelená smažák.
6: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
9: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Každý všední večer v 10 je tady Zóna lásky, kde jsou na jednom místě ty nejlepší ploužáky z 90, tak jak nám je pouštěli na diskotékách, když se zvolnilo tempo a když jsme se začali chytat kolem pasu. Tak už se to prej dneska moc nedělá, protože na intimnosti máme OnlyFans. Tady jsou i Erasure, Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Atención!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
0: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Já nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Ploty Dobrý, CZ. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
2: Drby z ohrad a výběr.

0: Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
5: Když život prudce zastaví.
6: Zase jsem ji našel v tramvaji.
7: A vy jste všichni rodina?
6: To nejsme.
5: Vždy je dobré mít se koho chytit.
6: Lidi jsou dobří, on musí dostat příležitost.
5: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově.
8: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
9: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Hrajeme vám 90ky non-stop.
13: Je pátek, 28. srpen. Počasí o víkendu bude taková všeho chuť. V každém případě naplánujte si i mokrou variantu. S vámi Markéta Rachmanová a posílám další 90kový hity na páteční odpoledne jenom pro vás.
12: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová. You can...

0: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
3: To jakoby dojímá.
2: A hvězdná porota.
4: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
2: Superstar. Od 2. září na Nově.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Tak už můžu?
7: Točíme.
6: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
7: No co asi děláte, ne?
6: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
7: A dál?
6: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
7: A kde vás najdou?
6: Jako adresu?
7: Webovky.
6: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
7: Máme.
6: Hele, radši to vem znova.
8: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
9: A když chci klid, zvednu hlas, že chci motorový rošt.
8: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me baby one more time. Hit Radio devadesátka.

Rádiu 90 M People, a to je zajímavý. Kde byste si mohli koupit CDčko téhle kapely? Šli byste do toho? M People totiž reálně udělali takový průzkum mezi fanouškama. Jestli se vyplatí udělat po letech bestovku a vydat ji úplně nově na CDčku a taky na vinilu. Pokud jako by byl zájem, tak by se to asi stalo. Výsledky zatím nevíme, tak někdy příští rok se ukáže, jak moc si to CDčko a vinyl fanoušci opravdu chtějí a umí představit. A zahlasovali si o to. Inexis na Hit Rádiu 90. Hezký pátek.

0: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho devadesátkového týdne. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hitrádiu 90.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
2: tak Mironet! Klikni dvakrát!
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou!
5: Nakupte HP náplně nad 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
6: tisku.cz. Náplně hned.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do Pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
8: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
8: Elitedate.cz
0: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90.

Rádio 90. 90.

0: Bylo něco hlavně pro ty, co dávali přednost Boyzone před Take That. 4:14 je s vámi také už Ivo Aláč. Přeju vám krásné páteční odpoledne na Hit Rádiu 90. Za chvíli další skvělé 90, které hrajeme nonstop. Ale předtím taky nějaké ty důležité informace. Teď třeba z dopravy. Doprava.
1: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním uzavřela dálnici D2 ve směru na Brno na 6. kilometru. Dopravu policie odklání na exitu 8. Komplikace stále hlásí D8 na 48,5 kilometru ve směru na Drážďany na úrovni Lovosic bourala 3 osobní auta. Blokovaný je levý pruh, kolona má zhruba kilometr a naberete asi půl hodiny. A ještě se podíváme mimo dálnice, bouralo se třeba i v Praze, nehoda je na Kbelské ve směru na Hloubětín před sjezdem na Novopatskou. Srazilo se tu osobní auto s nákladňákem. Blokovaný je jeden pruh a v koloně budete poskakovat od Letňan.
2: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
3: Extreme Sale v online shop.cz.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy.

0: Bugirent.cz.
1: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
4: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte!
5: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
0: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Teď máme převážně oblačno až polojasno, později bude oblačnost přibývat a přidají se přehánky, místy i bouřky, které můžou být velmi silné. Nejvyšší teploty se pohybují mezi 26 a 33 stupně Celsia. V noci stále ještě bouřky, během rána už bude oblačnost i srážky ubývat a během dne zítra čekáme polojasno až oblačno, jenom ojediněle s přehánkami. Nejnižší noční teploty 19 až 13, nejvyšší denní 21 až 28. Neděle by měla být podobná.
0: Hrajeme vám devadesátky non-stop.
1: Dost bylo mluvení, je čas hrát. Skvělou věc Sweet Harmony od Beloved.
0: Hit Radio devadesátka a Ivo Alač.

0: Tohle byl původně Beatles v 66. Nahrávka, která je historicky důležitá i proto, že se v ní poprvé někdo pokusil o něco takového, jako je kytara nahraná pospátku. Ale my jsme si zahráli 90-kovou verzi písničky I'm Only Sleeping, a to od zpěváka kapely Madness Saxe, která bodovala v hitparádách v roce 1995. No a za chvíli něco českého. Lucie, Černý andělé na Hitrádiu 90.
1: V Petě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty, 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete, 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
2: Ahoj, tady Jelen. Rádi bychom vás pozvali na náš rodinný festival Jelenfest. Přijďte si užít pohodové letní odpoledne s programem pro děti i dospělé v sobotu 5. září v letním kině Slaný. Těšíme se na vás.
3: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
4: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
5: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
6: 30 let tančícího domu.
7: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
6: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
7: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
6: Více informací na stránkách www.td30.cz.

který právě teď dospíval na Hit Radio 90, je ve věku, kdyby ho mohla zajímat filatelie, a tak bych teda jemu a ostatním, co mají rádi poštovní známky anebo cokoliv cenného, měl připomenout, že ode dneška je v Praze k vidění nejdražší známka světa, takzvaná One Cent Magenta, britská Guyana, která má cenu 250 milionů korun a v obecním domě je pod podobnou ochranou jako třeba korunovační klenoty. Na výstavě jsou k vidění i další skvosty, jako třeba i obrácená Jenny, nejslavnější omyl v historii filatelie, tedy taková ta americká známka s chybně vytištěným letadlem vzhůru nohama, a potom samozřejmě i další jedinečné kousky v celkové hodnotě 1 miliardy. Koho myslím, že by to nikdy nezajímalo, je Britney Spears. Ta má jiné starosti a teď nám zaspívá svůj úplně první a největší hit Baby One More Time na Hit Radio 90.

since

0: Nevím, jak moc se Pulp Fiction líbilo křehkému Michaelovi Jacksonovi, spíš se teda myslím, že to vůbec neviděl. Zítra by oslavil 68. narozeniny, kdybychom o něj 25. června 2009 nepřišli, no a to jeho zítřejší výročí oslavíme v rámci dnešních 3 ve 3 na Hit Radio 90. No ale do té doby třeba Chumba Wumba.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
5: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

Hit Radio 90.

0: Prince Ital Joe a Marky Mark nabídli úžasnou Life in the Streets na Hit Radio 90, 5,5 minuty před 15. Za chvíli 3 ve 3 s Michaelem Jacksonem, ale ještě předtím taky něco z dopravy.
1: Doprava.
2: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Dálnice D2 je na 6. kilometru směr Brno v místě nehody nákladního vozidla s osobním průjezdná levým pruhem. Dál ale počítejte s kolonou. V té budete popojíždět mezi 8. a 2. kilometrem a naberete v ní okolo 15 minut. Stále se zdržíte i na příjezdu do Brna po D1. Kolona popojíždí od 172. kilometru do 196. Osobáky budou poskakovat asi 30 minut, nákladňáky v této koloně ztratí víc než hodinu. A v této šňůře aut si navíc dejte pozor na 182. kilometru, kde došlo k dopravní nehodě. Bourala tu dodávka s nákladním autem.
3: Prázdniny končí škola, volá z Lidlu výbava, z Brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty,
4: pak hrnky, flešky, kufříky,
3: vyměním za kuponky,
4: škola volá.
5: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
8: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
9: Pravidelný posluchač z našeho vysílání už Zoopark Zelčín zná, ale co možná neví, je to, že v Zelčíně to není jen o zvířatech. Může to být třeba i o výletu na raftech na Vltavě. U mikrofonu dnes vítám Luboše Kapitána z plavební jednotky Zooparku Zelčín. Pane kapitáne, jak na Vltavu u Zooparku Zelčín?
10: No s námi, na raftech. V našem zooparku sice přímo ne, ale využíváme té výhody, že Zelčín leží prakticky na největším ostrově v Čechách. Okolo nás je všude samá Vltava.
9: Jak tedy probíhá plavba po Vltavě?
10: Hladce a klidně. Tohle není žádná divoká voda, ale příjemné splutí kousku naší nejznámější řeky. Pohodový výlet. Přijdete k nám do zooparku Zelčín, my vás kompletně vybavíme na vodu, nalodíme vás, do ruky vám dáme pádlo a řekneme, tamtím směrem je soutok Vltavy a Labe. No a za takové 4 hodinky vás kousek za soutokem znova nabereme a přivezeme zpět k nám do zooparku. Plavba je pohodová, v našich místech je Vltava velmi klidná. Je to ideální výlet pro rodiny s dětmi nebo pro začínající vodáky. Celá plavba trvá zhruba 3 až 4 hodinky, podle toho, jak moc se vám chce nebo nechce pádlovat.
9: To zní jako tip na výlet hlavně pro rodiny s dětmi z Prahy.
10: Určitě. Zoopark Zelčín je jen 20 minut od Prahy, takže to může být pohodový výlet pro celou rodinu na sobotní nebo nedělní odpoledne.
9: Tedy vodáci, ahoj! Ze Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
8: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
11: Ahoj, my jsme Hanka
12: a Marek
11: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
12: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
11: protože pro vás máme
12: marmelády bez cukru, jahoda,
11: malina,
12: mrnka,
11: švestka
12: nebo mango.
11: Ochutnejte si bez cukru,
12: bez chemie
11: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříběhem.cz.
13: Marmelády s příběhem.
14: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
15: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
17: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
18: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
19: Jedině v outletu Pop

0: Airport.
1: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
0: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Majalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
1: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
0: Více na pop.cz.
2: Počasí.
3: Během dneška se ještě objeví nějaké ty přehánky a někde i bouřky, které můžou být zejména na jihu Čech i extrémně silné, jak varují meteorologové. Během noci pak to bude ještě doznívat a až ráno by se to mělo uklidňovat. Přes den pak čekáme polojasno až oblačno, ojediněle s přehánkami zejména na horách. Nejnižší noční teploty 19 až 13, nejvyšší denní 21 až 28. V neděli by pak mělo být podobně.
2: Hrajeme vám 90ky non-stop.
3: 29. srpna 1958 se narodil budoucí král popu, který je díky filmu Michael největší celebritou roku 2026 i 17 let po své smrti. Jeho zítřejší výročí si připomeneme prvními singly z jeho tří 90kových alb, tedy Dangerous, History, Past, Present and Future Book 1 a Blood on the Dance Floor, History in the Mix.
2: Ivo Alač, Hit Radio 90.
4: 3 ve 3.

0: Tohle se kdysi nevešlo na album Dangerous v 91., no ale v 97. to posloužilo jako titulní píseň remixového alba Blood on the Dance Floor, History in the Mix. Předtím jsme si na Hitrádu 90. dali nejslavnější sourozenecký duet všech dob, Scream, a na úvod dříve tři Black or White, největší 90. hit Michaela Jacksona, který by zítra oslavil 68. narozeniny.
1: Tři ve tři na Hitrádiu 90.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Březová!
9: Kdy je učitel za hvězdu?
10: Když vezme děti na Březovou.
8: Březová!
9: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je ohromný zájem.
10: Proto je teď ten správný moment udělat rezervaci, než vás ostatní školy předběhnou.
8: Březová!
9: resortbřezova.cz.
11: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
7: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

Hit Rádio 90, skvělá Anaka, Nelítám nízko. Dneska jí přivítá festival Na rychtě v Úvalnu, zítra letní parket Výrava, no a v září a potom zase i v listopadu bude mít ještě mnoho dalších koncertů, kdybyste tuhletu skvělou zpěvačku chtěli vidět i naživo, což vždycky stojí za to. George Michaela už bohužel naživo nikdy neuvidíme, ale v kinech by 5. listopadu měl být premiéru koncertní snímek George Michael The Faith Tour, tedy z turné k albu Faith. Tohle bylo z toho dalšího alba Freedom na Hit Rádiu 90.

0: Erika Tetsounia nabídla na Hitrádiu 90 Mulder and Scully. Scullyová bude už příští týden v našich kinech ve výborném filmu Sex a smrt v kempu Miasma, oceněném v Cannes a představeném i ve Varech. No a Mulder brzy přijede k nám i osobně. 15. října v Praze představí své hudební album Prince of Pieces. No a za chvíli se nám tady ve vysílání Hitrádia 90 představí Whitney Houston.
1: Když život prudce zastaví.
2: Zase jsem ji našel v tramvaji.
3: A vy jste všichni rodina?
2: To nejsme.
1: Vždy je dobré mít se koho chytit.
2: Lidi jsou dobří, musí dostat příležitost.
1: Premiéra seriálu Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20:20 na Nově. Oh!
4: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
7: Devadesátky jsou zpátky.
8: Hit Radio 90.

0: úžasná Belinda Carlisle obohatila playlist Hit Rádia 90 v pátek odpoledne 4,5 minuty před 16. Za chvíli jsou 90 zpátky, ale předtím ještě důležité info od Elišky.
1: Doprava.
2: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. S opatrností projíždějte na dálnici D1 ve směru do Prahy. Na 22,5 kilometru se srazila dvě osobní auta. S kolonou počítejte na D1 i na výjezdu z Prahy. Po pojíždět víc než půl hodiny budete mezi 9. a 24. kilometrem. Na vině je velmi hustý provoz a taky dopravní omezení u mostu Šmejkalka. Na D1 je pak taky nehoda, a to na jihu Moravy. Na 204. kilometru směrem z Brna na Vyškov se v koloně srazily dva osobáky. Počítejte s narůstajícím zdržením. A ještě se podíváme mimo dálnice, problémy hlásí Praha. Na Kbelské ve směru do Hloubětína za sjezdem na Cínoveckou se v koloně srazila dvě osobní auta. Blokují jeden pruh a kolona se táhne od sjezdu na Ďáblice.
3: Ahoj, tady Lukáš Jílík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
4: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
5: BugiRent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. BugiRent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. BugiRent.cz. BugiRent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. BugiRent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. BugiRent.cz.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do Pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
10: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
13: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
12: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
14: Tisku.cz. Náplně hned.
15: Trubky troubí, vstávat se má.
16: Jenže my máme postel z Rošty.cz a z té se fakt nevstává.
17: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
18: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí, u nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava

0: celý den.
1: Počasí. Dneska by se ještě měly objevit přehánky, někde i bouřky, které můžou být zejména na jihu Čech extrémně silné. Během noci by to pak mělo ještě doznívat a ráno by se to mělo uklidňovat. Přes den pak čekáme polojasno až oblačno, zejména na horách, ojediněle s přehánkami, jinde beze srážek. Nejnižší noční teploty 19 až 13, nejvyšší denní 21 až 28, s tím, že v neděli by mělo být podobně, možná teda kolem 30 stupňů někde na Moravě.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Odbije 16. Je čas se zasnít takhle v pátek odpoledne. S Cranberries to bude ještě líp.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Vzhledem k tomu, že se poslední dobou objevují naprosto nečekaná pokračování starších filmů, tak možná bychom se mohli dočkat i druhého dílu Mořských pan. Cher, Winona Ryder i Christina Ricci by když tak byly k dispozici. A existuje i knižní pokračování, tak třeba podle toho by to mohlo vzniknout. My jsme si teď z Mořských pan jedničky zahráli velký hit Cher, The Shup Shup Song, za chvíli YouTube na Hit Radio 90.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: Tohle jinde nezažiješ. Urban Challenge. Překážkový běh ve dne nebo večer. Trasy pro dospělé i děti. 1, 5, 10 kilometrů. 25 překážek. Přeběhni auta, stolej kontejnery. Vezmi kámoše, rodinu. Je to výzva, je to zážitek. Mákni a registruj se na www.urbanchallenge.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí. Když do tří počítáte
5: dost stres,
4: když vám v žilách koluje mojito. A když vaše srdce bije v rytmu salsy.
5: Yeso!
4: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
8: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámku i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveře Hořovice.cz.
9: Mami, já mám řidičák.
10: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
11: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
12: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
13: 90. You got that something. Jsou zpátky. 90. Hit Radio 90.

Švédka Emilia právě teď nabídla svůj největší 90-kový hit Big Big World na Hitrádiu 90 v 16.24. Nejlepší lyžař 90. let Alberto Tomba přijede brzy do Česka, to konkrétně na festival sportovních filmů, v jehož rámci uvede dokumentární snímek Alberto Tomba Cesta vítěze a s diváky v kulturním centru Vratislavice se pak i pobaví. Fandové tohoto muže přezdívaného Tombala Bomba by si to do svých kalendářů měli poznamenat k 3. říjnu. No a 2. října 1950 se narodil Mike Rutherford z Genesis, který má i svoji vlastní kapelu Mike and the Mechanics. A ta nám právě teď nabídne Over My Shoulder na Hitrádiu.

0: Tohle byl tatínek Ester Ledecké ještě v době, kdy byl frontmanem kapely Gentour. Pojď ven, jsme se zahráli na Hitrádiu 90, 5 minut po 16:30. No a za chvíli třeba Ace of Base.
1: Už je nás pár tisíc. Jsme jedna parta. Našli jsme jediné místo na internetu, kde nemusíme chápat, co je to TikTok. Vzpomínky na dobu, kdy největší virál byla dovolená na Balatonu. Soutěže a příběhy hvězd. Hit Radio 90 je na Instagramu i Facebooku. Tak se přidej.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
4: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz
1: 90ky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me baby one more time.

0: Cukerem jsme osladili páteční odpolední playlist Hitrádia 90. Následovat bude doprava od Elišky, přehled zpráv od Dominika a počasí ode mě.
1: Doprava.
2: Stále se zdržíte na příjezdu do Brna po D1. Kolona popojíždí od 178. kilometru do 196. Osobáky budou poskakovat asi 40 minut, nákladňáky v této koloně ztratí víc než 2 hodiny. Kolona se tvoří na D1 taky na výjezdu z Prahy. Popojíždět víc než půl hodiny budete mezi 9. a 24. kilometrem. Na vině je velmi hustý provoz a dopravní omezení u mostu Šmejkalka. V této šňůře aut si navíc dejte pozor na 18. kilometru. Na krajnici tam stojí porouchané osobní auto. A kvůli hustému provozu brzdí taky Pražský okruh. Kolona se táhne ve směru k D1 od 23. po 19. kilometr a naberete v ní asi 20 minut.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
4: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do...
7: Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích...

0: talenty. Obrovské emoce.
1: To jako mi dojímá.
0: A hvězdná porota.
2: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
0: Superstar. Od 2. září na Nově.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
0: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
6: Vyslev se na to, Franto!
7: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka Shoproku přináší třeba nejnovější Google Pixel 10a 5G za super cenu, když mobily...
8: Tak Mironet! Klikni dvakrát!
10: Tak už můžu?
11: Točíme!
10: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
11: No co asi děláte, ne?
10: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
11: A dál?
10: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
11: A kde vás najdou?
10: Jako adresu?
11: Webovky.
10: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
11: Máme.
10: Ale radši to vem znova.
12: Co to zas Popeyes kuje za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
13: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
14: On air, online, v dabu i v aplikaci
15: Rádia.cz.
14: Hit Radio 90. Krátké zprávy.
16: Dobré odpoledne, máme pro vás přehled zpráv. Je před námi poslední prázdninový víkend, jde o jedno z nejrizikovějších období na silnicích. Policie posílí hlídky, zaměří se zejména na dodržování rychlosti, způsob jízdy, používání pásů, telefonování za jízdy i technický stav aut. Podpora v nezaměstnanosti zřejmě výrazně klesne. Ministerstvo práce plánuje návrat k předchozímu nastavení podpor a snížení částek od ledna. Příští rok tak chce ušetřit zhruba 4,5 miliardy korun na výdajích. Po vleklých zdravotních problémech dnes ráno zemřel nejstarší evropský panovník, norský král Harald V. Bylo mu 89 let. Hlavou norské monarchie byl od roku 1991. Novým králem se stal jeho 53-letý syn Håkon. Fotbalové utkání 6. kola první ligy mezi Bohemians a Mladou Boleslaví je odložené. Hrát se mělo zítra, středočeský tým ale zasáhla střevní viróza. Náhradní termín zápasu zatím Ligová fotbalová asociace neurčila.
14: Počasí.
17: Během dneška se ještě objeví nějaké ty přehánky a někde i bouřky, které můžou být hlavně teda na jihu Čech extrémně silné, jak varují meteorologové. Během noci to pak bude ještě doznívat a až ráno by se to mělo uklidňovat. Přes den pak čekáme polojasno až oblačno, bez srážek, která jenom na horách ojediněle s přehánkami. Nejnižší noční teploty 19 až 13, nejvyšší denní 21 až 28 a neděle by měla být podobná.
14: Hrajeme vám 90ky nonstop.
17: Kanonista Martin Fuchsa neskutečným závěrem změnil to, co dlouho vypadalo v podstatě beznadějně. Postupně se propracovával z průběžného 5. místa a doslova posledním záběrem na kilometrové trati urval zlato na světovém šampionátu. Dělí se o něj s maďarským soupeřem, ale tomu jistě nevadí, když světový titul obhájil. Tak gratulujeme a posíláme verv.
14: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Janet Jackson, Together Again. Janet jsme tady dneska už jednou měli s bráchou v rámci naší pravidelnosti 3 ve 3, dnes věnované zítřejšímu výročí narození Michaela Jacksona. I tu další naší pravidelnost, filmový hit v 17:30 věnujeme. Do té doby Boy George nebo Blink 182.
1: Atención, señoras y señores!
2: La Tropical Party opět roztančí smíchov.
1: Stres.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce latinskoamerické zábavy na ten nejlepší mejdan. Workshopy, drinky, super prostředí. To všechno na nádherné terase Smíchov.
1: La Tropical!
2: Přijďte se bavit, přijďte tančit, přijďte žít.
1: Yes!
2: Další La Tropical Party je už tuto sobotu od 17 hodin. La Tropical Party na terase Smíchov. Více na www.latropical.cz.
1: Awarashar!
3: Ahoj, tady Lukáš Jejlík. Zvu vás poslední prázdninovou neděli na food picnic na pražské Ladronce. 120 stánků se skvělým jídlem, zábava pro děti a samozřejmě piknikové koše plné dobrot. Na pódiu vás čekají skvělé kuchařské show. Den plný dobrého jídla a zábavy, to je food picnic na pražské Ladronce. Vstup je zdarma.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČEZ, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČEZ máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČEZ. Čistá energie zítřka.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší Google Pixel 10a 5G, nejnovější Pixel s extra výdrží a odolností. Mobil, se kterým máš školu v kapse. Jupí! V Mironetu nyní za super cenu 9990. Když mobily,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
7: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
8: Do školy stylově a za ceny, které nezrujnují rodinný rozpočet?
9: Jedině v outletu Pop Airport.
8: Se slevami až 70% výhodně pořídíte výbavu do školy i na sportovní kroužky. Třeba od značek Nike, Guess, Meatfly anebo Alpine Pro.
9: A navíc si s dětmi užijete super atrakce v Mayalandu nebo dobrodružné poznávání v dinosaurii.
8: Pop Airport. Outletové nakupování a zábava na jednom místě.
9: Více na pop.cz.
10: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
11: Roční vozy Volkswagen za jedinečné ceny. Například Tiguan, Turan nebo Passat. Skoro nové, ale výrazně výhodnější. Navíc s prodlouženou zárukou a extra bonusy. Výhodné financování i výkup vašeho auta na protiúčet. Pozor, nabídka je omezená. Více na autojarov.cz.
10: Těšíme se na vás.
12: Devadesátky jsou zpátky.
13: Hit Radio.

0: Zítra by se Michael Jackson dožil 68, jeho nesmírný talent jsme si teď na Hit Radio 90 připomněli úžasnou písní Will You Be There, kterou končil film Zachraňte Willyho, takže to byl náš dnešní filmový hit v 17:30 na Hit Radio 90. No a před námi ještě doprava. Doprava.
1: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. Stále se zdržíte na příjezdu do Brna po D1. Kolona popojíždí od 180. kilometru. Osobáky se zdrží jen nárazově, ale kamiony budou poskakovat déle. S kolonou počítejte na D1 i na výjezdu z Prahy. Popojíždět více než čtvrt hodiny budete od 15. kilometru. Na vině je velmi hustý provoz a taky dopravní omezení u mostu Šmejkalka. A kvůli hustému provozu brzdí i Pražský okruh. Kolona se táhne od sjezdu z dálnice D5 až k Ořechu a naberete v ní asi 20 minut. Přejeme šťastnou cestu.
2: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
3: V Lenner Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
2: Potřebujete auto na výlet?
3: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
2: Nebo chcete styl na každý den?
3: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
2: Vyberte si svůj Tucson na lennermotors.cz.
3: Lenner Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
4: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
6: 90 jsou zpátky.
7: Hit Radio 90.
8: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio 90.

0: postavičkami. Právě teď v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
4: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
4: Elitedate.cz.
7: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
8: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
9: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
10: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaň.
11: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
12: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Nový plot mám. Nový plot od firmy Ploty Dobrý vám budou obdivovat všichni sousedé. Ploty a brány prodáváme i montujeme. Ploty Dobrý, Praha Běchovice. Plotydobrý.cz. Ploty Dobrý, všechno dobrý.
1: Tak už můžu?
2: Točíme.
1: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
2: No co asi děláte, ne?
1: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
2: A dál?
1: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
2: A kde vás najdou?
1: Jako adresu?
2: Webovky.
1: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
2: Máme.
1: Hele, radši to vem znova.
3: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte.
4: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO otevírá novou prodejnu. Přijďte si prohlédnout široký výběr dveří, plovoucích podlah, klik, dveřního kování, zámků i doplňků dveří a poznejte náš tým osobně. Čeká vás speciální otevírací akce, profesionální poradenství a příjemná atmosféra. Nová prodejna ZL Interiér. 1. září v Hořovicích, ulice U Štěpánků. Dveřehořovice.cz.
5: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: 90. Hit Radio 90.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Prodlužte si léto v Aquapalace Praha. Zapomeňte na rozmary počasí. U nás je hezky pořád. Voda má 30 stupňů, vzduch ještě víc. A vy si můžete užít na nejdelším tobogánu, divoké řece, v mořském vlnobytí či skluzavkách. V Aquapalace Praha léto nekončí. Aquapalace Praha. Zábava na celý den.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
1: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
2: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
3: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
4: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
3: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
4: Jirská kletba.
3: Tak přijďte.
2: Palas, divadlo, které hraje komedie.
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
5: tak Mironet! Klikni dvakrát!
7: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
8: No jistě.
7: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
8: No jistě.
7: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
8: No jistě.
7: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.

Devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka. Devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: devadesátka. Hit Radio devadesátka. Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
2: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
5: Zase lítáš v oblacích.
6: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
5: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
7: Tak honem, ať vám neuletí!
6: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
5: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
6: Více o akci na
8: firma na zážitky
6: CZ.
9: Březová!
5: Kdy je učitel za hvězdu?
10: Když vezme děti na Březovou!
9: Březová!
5: Jenže přes 180 škol se letos na výlet sem nedostalo. O Březovou je

0: Boží plán. Každé úterý a čtvrtek ve 20.20 na Nově.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: 30 let tančícího domu.
3: Přijďte s námi oslavit narozeniny jedné z nejikoničtějších pražských staveb.
2: O víkendu 29. a 30. srpna se Jiráskovo náměstí pod záštitou společnosti PSN promění v jeden velký taneční parket.
3: Těšit se můžete na celodenní maraton pohybu a skvělé nálady.
2: Více informací na stránkách www.td30.cz.
3: Co to zas po pájsku je za pikle? Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
4: Pamatujete si?
5: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
6: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
5: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
7: 12. září, Johan V. Třebívlice.
5: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
2: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka. My friends got

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz. Bugirent.cz. Nejlepší dárek pro chlapa je jízda v závodní bugině. Bugirent.cz. Připravíme pro vás i firemní dny a eventy. Bugirent.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Devadesátky non-stop. Hit Radio Devadesátka.

0: Johan V. Přebývlice.
1: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvpřebývlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Devadesátky. Nejlepší hudební dekáda.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
2: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz

0: Magic. Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Ahoj, my jsme Hanka
1: a Marek
0: a máme pro vás skvělé marmelády s příběhem.
1: Neodpírejte si sladké marmeládové potěšení,
0: protože pro vás máme
1: marmelády bez cukru. Jahoda,
0: malina,
1: mrnka,
0: švestka
1: nebo mango.
0: Ochutnejte si bez cukru,
1: bez chemie
0: a bez výčitek. Objednávejte na marmeladyspříbehem.cz.
2: Marmelády s příběhem.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Hit Radio 90.

0: Hrajeme vám devadesátky. Non-stop. Hit Radio devadesátka.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera jsi se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.